auch als Lasche sterbt. Doch das ist nicht sehr gut. Instrumental, das reicht. Na na na na na na na na na na na. Oh yeah, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Yeah yeah, instrumental. Instrumental.